Bíag sosagat, chur an cittalar siúl, clúisíní ert, sí siir agus éist, le podcurla lón machnamh. Sra aglaif ina mian foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is saol na gaelge fwy nithi éagsúla an saol. Is fwyder tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.